0: A kak pola nas, dženca rano daleže, no to vie najlepie rajnči redaktor Jakub Voča.
1: Dobranie, Jakube. Dobranie, Katka, vitaj, hej. Dženca, ladame na naletne koncerte, napšikvad, ste i dalši do
0: Čakaj,
1: domu?
0: Čakaj, nazemske vizor.
1: Nazemske, dobranie, nazemske koncerte. Da a da, sortuja na nazemski koncert, što je tam nová plánovane, što maja poskytku, o tom dženca porečimoj. Rune tak, vo čeravšim posledženju Gmenskej rade Nevečica, što su tam vobzamknuli, što su teme, kiž rádži čelo jimaja, kaj štiš tamnišich vobedlerjov, o tem chceme dženca porečeč, poledame na naše poješče v obrazach online, što tam rianoho môžeče vladač a veselime so přes písané poješče, sme mali vnímale ve všich koncach naše vúžice papuču a máme tam dobre a aj riane informácie za vás na kúže patež.
0: Tak, podatkým do džencnišeho rania štartujeme. A to tež činíme z Veroniku Kalinučciny. Vítaj na zemi, vana spíva.

Bedel náš jest schnido mir, a tu isch palat nimmer raz, što nás dženca vedro, tak vočakuje. No a to smíme sa znova veselič na pšečelný džin z dojšťu s vuncom a nekotrými mročelemi. Dženca vostanie sucho, a to pri temperatúrach mies 21 a 24 stopniemi. A ja si myslu, když dječi svyša, svunca a lidná mročele, to sa hižo vesele a sucho, to sa hižo vesele na zmija púštenie, ale to dženca skýre trochu špatnejšo upadá, čiže minie nech dňach, pretož je vecik, dženca je než taký srený, po takým nic přesilné, to dobyť, čo sa so pri zmije púštenie trochu viac pracovač, juce potom zmijeme znova svunco, přibierajce pak potom tiež mročele, ale tiež juce má zase sucho vostač. A to pri 21 do 25 stopniach. Piatk potom očakuje na skýre miniatú džín, tiež s nekotrými kapkami dešča máme to líčiť. Potom trochu vokvodní na 18 do 21 stopniu.

0: A noc je netko nimo, přatož je na po šestčích.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobré ráno. Na příchodném posedženiu Nebečanskej gminskej rady konc oktobra chce nowy wjesnanosta Mirko Domaška přísahu złožić do zdzielina na prašowanie. Zaradnicki zjazk przy klosterskej wodzie je wólbne podłožki krajnoradnemu zariady przepodał. Za przeprówanie podłożku maja 4 tydzenie chwile. Na čerovším posedženiu skvalichu gminci radičeljo mezdrujim tvarsku prostvu za bezbarene přístup k staremu konzume Miločicach, kýž je vesne cilk na tovarstvu v dom přetvariu. Nová okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plánovaná k letu v februári hotová. Kajž krajnoradný zariad na naprašovanie serbského rozvoza z Džili môže sa hudžbná šula dre hakle od kletušeho oktobra vúživač. Jako príčinu menuje nevočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová tvar dlie treba ja. Za sanirovanie starého tvárenia a přitvária pak prúja hač nemova hudžbná šula tuté hižo klitu vodliča vúživač, tam vútvára remesnice hižo rumy za nuotvá v okrestole hakle přijotuje. Krajnoradný zariad liči najebač zapozdženia nadal jenož se plánovanými 15 miliónov eurami za celkone tvár. Kulturu spichovace tovarstvo Bukice je v fotovém vubiedžovaniu liderovie končiny Budyjski horn kraj prene miestnosti vudobilo. Tute je zviazané ze 500 eurami. Tovarstvo by v vubiedžovaniu zapodalo v obraz bukečanskej serbskej drastovie skupiny, kýž by pri meje metanu nastal. Vidieť sú čvonky drastovie skupiny ve šľakých variantách evangelskej draste budyjského kraja. Ze sedom přednoškami je Serbský institut vodženstvíšeho hač do soboty na 15. Nemským dňu slavistiky na Šilerovej univerzite v Jenie zastupiene. Prvý raz vobdžili so institut se svojským komplexom k delnoserbštine. Vo téme delnoserbština v rozmachu, šanze a perspektíve za přichod přednošuja mezdrujim Lydia Matikec, dr. Linka Šočic a profesor Thomas Menzel. Džen slavistiky je najväčší slavistický kongres v Nemskej a so kúže cíče abo štvrté leto na hinajšej univerzite se slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštruska Hola přepoda zamovitosť za tvar nasypa v Parcovskym jezoru na zamierový zjazk Vúžiska jezorina v Sakske. To sú gminci radičeljo na čerovším posedeniu v obzemknuli. Nasyp, tak menovaná mola, kýž sa do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónov eur plačiva. To přesaha kapacity gminy, tak vesenostka Antje Gasterstedová. Za to přepokáza gmina zamierovom zjazky přichodným letom aj přirážku celkone 205,5 tisac euro, celkone má sa gmina při tváre nasypa z 1 miliónu euro v občilič. A to píšu naše povestče, kotrež namakáče tiež na našich stronách internete a našej darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svončne v malom ročelu sucho v ostanie maximálne 24 stopňu Celsiusa. Vicyky culci s molom hižo tak silne nezaduja, kajž v zajšvých dniach. Júce dále veľa svonca v malom ročelu a sucho maximálne 25 stopňu.
0: Na počere na drohách všetko klopve tak, kajž derby.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli manče vy za nás ešte pokývku obokú obobkada, kýba so vám dženca ráno nešto tam ešte na útrobe leží, potom nás tu ráde zazvonče, Jakube, a to pod kotrým číslom?
2: Budešin 7.34.
0: Kýba zapísať, že nám poješť, a to, že najednoryšo v našej app MDR Serbia.

A to jsou naše pokyvy krotko do cibidl gynášistšie. A to, co vás skýčpnič na filmové večer, kak jsou zajšlosti představili Serbo a Serboky v televize a filmach? A kak se to dženca hýšče činí? Kak se stereotypy reprodukuje a čadla by serbská filmová skupina byla DEFA jungkrotna mezinárodných filmových staviznách? Šo to je téma přednoška serbské filmové krajiny, kterou šťaží filmoča Grit Lemke dženca večer v rolče delním vujezdže a to večer sedmich. Křižarjo může se ještě hač do dženstnějšího zaputnikovaně do Roma klitu Přizivič. Klitu od soboty do soboty, prvně do 8. mě je to plánované tuto putnikovaně. Přizivič může se so přes formulár, kterýž je na internetní straně katolického posluha dželené. Serbské kubanské skedišče Lipa te poskyčuje tež dženca zaso nazemské vince viče a do junu do podnia dživečich a potom ještě raz večer šestčich, stajně 2 hodiny, popfat k učení 25 €. Štuž chce se vopčilič, tu nech se do to ještě pola Lipe přizivi, telefonové číslo abo tež mailku namakače na internetové stronie, tam může vám potom rec, hač je znano jeden studiju kurzu hižo vukňované. A poladne mi tež hižo na piatk, tam je započsvanča CDU v krajnom Sejmje, Elin Jenčec, zromadne za státnym ministrom za Wobswiet a ratarstvo, Georgom Ludwigom von Breitenbruchom, ve viacerých ratarských závodach s hosťom večer na po sedmich potom přeprosetaj politikári na rozmune kôr, a to nukninčanský baráce.

0: Pečminčino do 6 Čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Johanna Hadankec z Erfurta na doku a zamovitosti kroščanskej vosady.
2: Ľubí připosluchario, v napjatých situáciách pomá čvojky, když má nešto v ruce. To je napríklad bul, když sa prečuje stresy touka, abo zvučovania s postami, když pomája sa fokusírovať a nervozitu, abo snanotý strach kontrolovať. Před krótkým som sa v dajke napjatej situácii zase namakala. Bych popúču na seminár a před sobou mojach dlhú jizbu s čahom. Môj časový plán by perfektne kalkulovaný. A tohle bych nemiana. Što sa stane, když sa čas zapoždí? Mám potom v cúzum vôľký mešče hodinu dlho na nekaký zimný železný vauce čakať? A môj seminár? Zvučovaná s postami hižo nepomachu, abych si rožoc krukomaj zala. Riečas bývoch kulko začúva krukomaj. Páličku po páličce rozpomínach potenstva Jezusového čerpina. Na koncu však nebych ju same páličky tribna pomoc fokus nua namakač. Jedna myslička je sa mi uvedomila. Když je môj knies, tute čerpina a smerč za mne, za nás nasozal, dokáž nás ľubuje, potom přetraje s nami tiež kúždy strach. Šako je nám Jezus sám připravil, ja vostanu s vami hač do konca sveta.
0: Nábožné svoj k nejma dženca Johanna Hadankec z Erfurta.
2: Ľubí připosluchario.
0: Poreče, prošu. Nitko debu ešte raz a nitko slyšíme samotária hučbu z vúčleného Petra.

0: Repertoire je potek i mnohostronski, a kitro vupelnjena je protička hazec manželskeju, hač do konca leta s koncertami.
1: Tak například v malej cirkvišce v Smiečkecach na předvečeru prvního adventa. Tam zariadujeme hodinu do mirného časa leta. A 5. decembra jsme v Jazince v Brožní Budarjec svojby beneficný koncert, když se nadžijeme za celé věle ľudí přinže a za dobrou skutari.
0: Berče si potekim po příkladže Daniele a Darika Hazec kvíle za hudbu. Posledně svojo sluša druhé pojce hudbného dua.
2: My se veselíme na vás.

0: 5 minut do na posednich je na čo mnes četiš v Lica Rybach, teko z Boža Mili, kajš džit tutoho spivarja, bo hej, znano tiž pola vas klopve. A netko pak je čas za policiju.
1: Policija z džit. Pondželu dopodňu miještaj manželskaj vulke zbožo cí a 70 letnach cíše si romadže s manželským viadukt Kinsboku vobladač parkovaše auto. Manželskaj biešte rúne 500 metrov zdalenaj od svojho auta do pátne štom na vonné auto. Dospodne skoncova je tiež škoda tam 40 euro. Vandálojo sú budúšne pondželu cí auta vopškao džili sú lak. Auto rozdrapali, škoda tam 9000 euro. Ve Voklecach sú v obšudnice pondželu večer žonu zjebali, kaž policia písa je ona v opačný list svoje banky dostava. Ona pa tam podatným číslom zazvoní a poda viacere tajné informácie konta, mezrujem tak menované TAN. S tým zmožní v obšudníkam nekak 10-40 euro od je konta odzbenič. Ve Vojorecach sú paduši cve auto pokranili, s ktorým sa pakete a listy vôžuja, vônošuja, tam bych ju samohýšte nekotre paketče auče, netko je auto fuk, škoda 60,000 euro. A pri nezbožu Nemcach, bola Vojorec, je so 21-letný pasažír busa Češko zranil, nezbožo te behížo zajšvetečem v útoru, bus mi s Kamencom a Vojorecami, staj potom auče přesčanivoj, přitým pak doso prasništaj, bus dobyše na to vodre zaboždič, pasažír přitým zvou do žerdže v busu prasny, a so Češko zraní, policia pýta netko svědkov zvoného busa.
2: Я мам иллюзию, запас мил кузую, так кутных мер сучу. За день сапшечене, пшича свин налече, со-со-со-стровий мель.

0: A vážne, súvieza tiež naše povieste, je na posledných.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Jakub Volča.
2: Dobré ranie. Na příchodném posedženju Nebečanské gminské rády konc oktobra chce nové věsnenosta Mirko Domaška přísahu zvožič, to zdělí na naprašovanie. Zaranický zjazk při kloštorské vodže je volbne podvožky krajnorádnemu zariade přepodal. Za přepruvanie podvožku maja 4 týdne chvíle. Na čerovším posedženju skvaličku gminské rádičeljo mezdrujím tvarsku prostvu za bezbariane přístup k starému konzumu v Miločicach, když je věsný cuk na tovarstvu v dom přetvaril. Nová okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plánované k letu februáre hotová. Kajž krajnorádny záriad na naprašovanie z džili, môže sa hudžbná šula drehakle od kletuše oktobra vúžívač. Jako příčinu mienuja nevočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová tvarlie trebaja. Za nirované staré tvarenia a přitvar pak púja, hač nemoha hudžbná šula tutej hižo kletu od leča vúžívač. Tam vútvaria remesnice, hižo rúmy za nôtva v okres tole hakle přijotuje. Krajnorádny záriad líči najebač zapozdenia nadal jenož s plánovanými 15 miliónov eurami za celkovne tva. Kulturu spichovace tovarstvo Bukece je v fotovém vubiedžovaniu liderovie končiny Budyský horny kraj. Prene miestno se vúdobilo. Tute je zviazané z 500 eurami. Tovarstvo by je ve vubiedžovaniu zapodalo v obraz bukečanskije, serbskije, drastovie skupiny, kýž by pri miemetaniu nastal. Vidieč sú čvonky drastovie skupiny ve šelakých variantách evangelskije drasty budyského kraja. Ze sedom přednoškami je Serbský institut vodženstnišeho hač do soboty na 15. Nímským dňu slavistiky na Schillerovej univerzite v Jene zastupiene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k deňoserbštine. Vo téme deňoserbština v rozmachu šance a perspektívne za přichod přednošuja mezdrujím Lydia Matikec, dr. Lenka Šočic a profesor Thomas Menzel. Slavistiky je najväčší slavistický kongres v Nímsky a so kužde cíče abo štvorte leto na hinajšej univerzite ze slavistickým institutom vodmiva. Gmena Halštrovská hola přepoda zamovitošť za tvar nasypa v Parcovském jezoru na zamierový zjazk Vúžiska jezorina v Zakske. To sú radičeľo na čerovším gmenským posedžinu v obzamknili. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezera a je z betona tvarená, by 1 miliónov eur plačiva. To přesaha kapacity gmeny, tak vesnenostka Antje Garsten-Štetová. Za to přepokáza gmena zamierovému zjazky v přichodnému leta maj přirožku cirkonie 205,5 000 eur, cirkonie masok mina při tvare nasypa z 1 000 000 eur v občilič. A to bych u naše povestče, kotrež na makače tež na našich stronach internetče a naše damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, aj ranče zera iža skadžeja, dženca vele svonca, malom ročelu vostane sucho maximálne 24 stopňov a vecige culce iža tak silne povúžice neduja. Juce, dále vele svonca, malom ročelu vostane tiež dále sucho maximálne 25 stopňov.
0: Dženca nie je také vedro za zmie puštenie.
2: Nažalíc.
0: Ale za to mám tu dobrú pojezd, že špúča a droj nastupa, tam všetko bieží, kež štyrbí.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja tu žiadne pokyvy vokúho vopkada za vás nemám, jeli zapak mače vynikajke vopkadne pokyvy za nás. Všetko rady, pod Budyšin cinema cice či 400 môžete nás zazvoniť alebo písať nám v app MDR Serbia pojezd.

0: Vočini, so dženca rano reči. A što čitame v novinách?
1: To vie Jakub Vočo.
2: Dorost faluje, máme přímo děti. Komuny boja so, že dobia samopěstování, když nic samo šule zaureč. V budušině jsou so loni ve měště jenož 190 děti narodili, tak malo kajž ležesatky do hýžovjace nic a vyšší měštanostan Karsten Vogt je na to namětoval prémiu 1000 euro na Češenka Vupvačič. Zakske noviny o tom rozmysluje a rozpravia, hač je to tež zmysla plne, tak písaja, že jsou kasy komun no tak a tak nímale prozne, tuž se to lidma študovalič može. Novorinária sú sa tež modrých starších naprašovali, oni menia, že sú peniaze to jedne, to tamne sú rámikové umenenia. Viace časa za svojbu si napríklad přeja, tak sú to novinária prajli. A novinára rozpravia tež vo názoneniach tamných gmenov, ký sú rúne takú přirážku na modrých starších vupvačili. Facit, ličba džič nie signifikantne stupava hospodarske vopsinošče, financiena viestota a veľa časa s dorostom, to prija si moži ľudžo, politika miła to skičič, potom stupa tiež ličba porodu, tak vúčita što z artikla dženstnejších zakských novinov.
1: V budušine sú saloni poteky mienož 100 a 3 a 90 čiči narodili, rúne dať lato netko přemyslovanie vo tajky prémii.
3: Ďakujem, Jakube, za nás artikel z Sakských novín.

0: Na, probier's mich hier.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Ve studiju Jakub Voča.
2: Dobre ranje. Na přichodnym posiedzeniu Nebelčanskeje gmejnskeje rady konc oktobra chce nowe wjesnenosta Mirko Domaška přisahu zvožić, to zdzieli na naprašowanie. Zarjadnicki zjazk przy kluštorskej wodze je wójbne podłożki krajnoradnemu zarjade przepodał. Za przeprówanie podłożku maja 4 tydzienie chwile. Na čerošim posledženju skvališ u gmenci radičeljo mezdrujim tvarsku prostvu za bjezbarijane přistup k staremu konzume i miločicah, kiš je vesne cuk na tovarstvu u dom přetvariju. Nova okresna hudžbna šula Budyšinje nebude kajš planovane k letu februare hotova. Kajš krajnoradne zarjad na naprašovanje z džili može so hudžbna šula dre hakle od kletušeho oktobra vuživač. Jako pričinu mjenuja nevočakovane přidatne tvarske naprave. Vosebe za novotvar dlije trebaja. Za zanirovane stare tvarenje a přitvar pak pruja, hač nemova hudžbna šula tuti hižo kletu od leča vuživač. Tam vutvara remesnice hižo rumy za novotva vokres to lakle přijotuje. Krajnoradne zarjad liči najebač zapozdženja nadal jenož z planovanemi 15 milionov eurami za cirkone tvar. Kulturu spichovace tovarstvo Bukecy je v fotovom vubiedžovanju liderovije končiny Budyjski horni kraj prenemiestno se vudobilo. Tute je zviazane ze 500 eurami. Tovarstvo by v vubiedžovanju zapodalo v obraz bukečanskije serbskije drastovije skupine, kiž by při meje mietanu nastal. Widzieć są członki drastowie skupiny we wszelakich wariantach ewangelskie drasty budyjskiego kraja. Ze sedom přednoškami je Serbski institut od dženstnišeho hadžo soboty na 15. Nimskim dňu slavistiki na Šilerovej univerzite v Jenje zastupjene. Prvý raz vobdželi so institut ze svojským komplexom k delnoserbštine vo témie Delnoserbština v rozmachu šonze a perspektíve za přichod přednošuja mez druhým Lydia Matikec, dr. Linka Šočic a profesor Thomas Menzel. Jane Slavistiki je najväčší slavistický kongres v Nimskej a so kužde cíče abo štvorte leto na hinajšej univerzite ze slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštrovská Hola přepoda zamovitosť za tvar nasypa v Barcovském jezoru na zamerové zjazk Vúžická jezorina Zakskej. To sú radičeľo na čerovším gmenským posedeniu v obzamknuli. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezora a je z betona tvarina, by 1 miliónov euro plačiva. To přesaha kapacity gmene, tak viesnenostka Antje Gasterstedtová. Za to přepokáza gmina zamierovému zjazke přichodné malieto maj přirážku cirkonie 205,5 000 euro. Cirkonie má sa gmina při tvare nasypa z 1 miliónu euro v obdžilič. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internete a našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 15 stopňov, rajnče zéria sú iža skáželi svunško, so na nás smýva, tak vostanie tež přes cvý džin, mavo mročelo, sucho, maximálne 24 stopňov a vici kecúlce iža s molom tak silne použíce nedúja. Júce, svunca dosť, tež dež všetcoviace mročelo vúľadáme, vostanie dále sucho, maximálne 25 stopňov.
0: A keď tu tému svunčnému dne, hoďže sa tiež svunčko na pučach a na drohách, tam je dále šitko poradku našim koncu.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli vám niečo napadne, zvolňte tu do štúdia 37 400 je číslo. Svunčne.

0: Na garmošu, vítam še nas runje Susanne Himplova na hoj tež nazemsku temu, na nazemske koncerte. Vita nas nedom Bettina Wenderotova, kotrž za nas tam na 1,8 bitu sobu, a dalše nazemske termine mam netko za vas. V serbskim kubanskim središču Lipa možete dženca nazemske vince vič, a to pak rano dživječih, abo potom večer šestčih, stajne dvi hodžine tutun poskyt k haj traje, a to pod navodom Rože Marie Bernhardoveje. Štož ma zajim tu nech přizví, so najlepšie netko rano hišče pola organizácie, pola Lipe potajkým. Na internetovej stronie maja tam tiež mobilne čísla vozevene. Popfat k zateky vinc, abo za paslenie vúčinia 25 euro. Kak su v zajšvosti predstavili Serbo a Serbovky v televíze a filmach? A kak sa to dženca ešte činí? V tom poriči filmoča Grit Lemke dženca večer v rolče delním vujezdže, a to šo pod tému Serbske filmové krajine. Za počátky večer sedních. Jenaž ešte na čo džencnišeho môža so křižerio na putnikovanie do Roma přizeviť. K letu od 1. do 8. meje, potikým od soboty do soboty, je tuto putnikovanie plánované. Přizeviť môžete so přes internetnú stranu katolského posova. Jutce zatka so Vorklečanská gmenská ráda, a to kečbu tunraz v tovaršnostnom domie v Novej Vesce večer sedmich. Za špielom vopravdžitosť je tak reka titul programa skvátnostne 80. posmiertných národninov Božiny Nauky Kunišovie. Jutce večer na po 8. na žurli Serbského ľudová ansambla tu Budešinie. Česač menšinu podna po 8. a tu mám ešte 8 byte pokyl, kotrož sme dženca rano spriečec dostali. Tu připosluchá písa Dobranie, kovo voku o priečec je tu chvíľu vulký pos popuču, kýž je dženca rano hižo žonu kusnú, tam po takým kýčpujče ve vokolinie voku o priečec je taký vulký pos popuču.
1: Ča časa nima žanu kunca, jedže za tebie kaž čert, tvoje dny sú vokomiky svonca za vočkovú trobu a erd, za vočkovú trobu a erd.

0: Wiedre. Tež hudźbne widźene je dynamiska a pisana. Ci wotoromade jednače serbskich nazemskich koncertov su mjestem hižo nimo. Za sobotu hotuje so kur Budyšin do hodžiskeje cirkvje. A teže na to, do koncertu je skupina po štyrioch nebyčanske bjesadže. Prini kruč so su so po štyrioch na nazemski koncert narichtvali. A tež Darek a Daniela Hazec hižo pilnje za svoju premiéru v rieže nazemskich koncertu zvučuje taj. Bettina Wenderotova nam rozpravia.
1: Z Bydlenskeje klinča přes očinje na okno cunje neznate zynki. Při durjach je mała vutrobička přičinjena, na kotrež steji da a da čas za hudźbu. Nimo svojich vele hudźbnych šulerjov a šulerku se Daniela a Darek Hazec dys a dys tež hudźbnu kvilu za sebe popřijetaj. Zromadny projekt z mienom Da und Da Akustik Duo je jeden abo druhý z vás znano hižo raz słyšał. A dys přeprosytaj si spěváka a gitarist tyž hosči ku dźinju.
2: Jako hudźbnu hosči, abo přečelu smy měli dotal čelu a perkusion v našim programje. Na nazemski koncert převodža nás zase Max Schneider jako perkusionist. Sme v augusti hižo raz romadne hudžili tobie kulinariski koncert v kloštarske zarodže a je jara viele vesela činilo.
1: Praje mjestom nimale dve leče na małym statoku v osrieč Voklec bydlaca Daniela Hazec. Po koncertče Pančicach dunže boze naprašovanje, hač nohcu voj hokach nazemski koncert na Smolic dvore vuhotovač. A to vizo cule po svojim stilu Daniela Hazec.
2: Chceme odputane hudźbne večer doživić ze svojskimi kompozicijemi, ale tež cover verziona. Naše spivy su skere smirovace, romantiske, abo melankoliske. Ve všelakých riečach, napríklad serbse, bohose, jenžese, abo tež nemse.
1: A samo italse, tu mały vúrysk z opery Grinaldo. No.

0: Repertoire je potekim noostronski, a kitro vupelnjena je protučka hazec manželskeju, hač do konca leta s koncertami.
1: Tak napšikvat v Mauj Cirkvišce v Smiečkecach na předvečeru prvního adventa. Tam zariadujeme hodinu do mirného časa leta. A 5. decembra sme v Jazence v Brožni Budarjec svojbe beneficne koncert, džiš sa nadžijame za cíle viele ľudí pšinže a za dobrú skut dary.
0: Berče si potekim po pšikvadže Danielu a Darika Hazec kvile za hučbu. Posledne svojo súša druhé pojce hučbného duha.
2: My se veselime na vás.
3: Praj Darek Haza od hučbnije skupine Da a Da Akustik Duo. Jednoho z doromady štyrioch nových cirku, kýž vôtuja zromadne so starými zajacami letuši riad nazemských koncertov. Vona je budžetaj náriže a to 14. novembra cve pšelat termínu nazemských koncertov namakače na homepage domoviny. Bettina Wenderotová je nám rozpravila.
4: Ja som

Vopresni volce spievaše tu pola nás serbským programirunie Andreas Becking. Až tu heva kišto dženca rana zaspieva? Miestu im Matthias Gisling z Pfachtag Ben Nevis. Tež Katrin Lipscenu ište svišime z Nazema s tobou. A bo to se nauročič, prosi tu ten titulu Štefani Klosec. Naušitke tute spivy smieme sa po takým hýšte vieselič, 8 po 8 nedomie.

0: Polícia z G.
1: Pondželu dopodnia mieštaj manželská i vujke zbožo, vobaj chcištaj si viadukt Kinsboku vobladač a parkovaštaj auto tam neloko, jako bieštaj rune pousta metru od auta zdalenaj, padne naraz štom na auto a tute dosponie skoncova, škoda 40 000 €. Vandalojo su Pundželu budišne popočubili a ci auta vopškodžili, su tam lak auto rozdrapali, škoda tam 9 000 €. Ve Voklecach su vopšudnice Pundželu večer žonu zjebali, kaž policia pisa, je ona vopačný list svoje banky dostala. Ona tam pod podatým čísvom zazvoní a poda viacore tajné informácie svojského konta, mezdrujím tež tak menované tan na vopšudniku a s tými možachu oni potom nekak 10 000 € od konta vodzbienič. Ve Vojorecach sú paduši nedom cove auto pokradnili, s ktorým sa pakete a liste vunošuja, tam bychu samojište nekotre pakete ve oče, netko je cove autofuk, škoda 60 000 €. A při nezbožu Nímcach podľa Vojorec je so 21-letný pasažír busa Češko zranil nezbožo biehížo za špetýdžen v útoru. Bus med Kamencom a Vojorecami chceš taj auče přesčanič, přitom pak doso zrazu štaja bus dobyše vutre zabožič, pasažír přitom zvou do žerže prasne, netko pýta policia svetko tež zvoneho busa.

0: Bill Nadževič je z morja netko za soročo do Vužice s Jakubom poladnjeme netko do novinu.
1: Vočim, co dženca rano reči. A što čitame v novinach?
2: Respektivne šatamni novinari rozpravja rozvosovnice Radia Lausitz menujce rozpravja o tem, zo je spytal džiatnač letne zjastva Zorelcu čeknič. Von bi vonka na dvorove přestavce, jeli sem to tak menovač, no to chceš naraz na pšitva zalešť a přes fasádu tvochnič, čo tam sú kavate grud natvarili. Tuto nemôžeše po informáciách rozvosovniku převinič a tu by zapopadnené, nemôžeše ani do predka, ani do zady. Na koncu debeše svoj plán horedač, přes rebel vonjové vobere je potom zase dele zalez. Při svojim pospeče z jaspa tvochnič je so tiež lohce zranil. Tola konsekvence je môža Nieroža, po zakonju je tak menovane nahon alebo pohon do svobody celé človecky a prírodne a tiež v základnom zakonju nemské je zapísané, že má každý základné právo na svobodu. Dla toho sú pospyty v nemské zjastva čeknič zásadne bez juristických konsekvencov.
0: V tom rozprávia po takým kolegojo Radia Lausitz.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, prašaj so!
1: Tam tola žana trava ne rozče.
2: To trichi.
1: A horco tam tiš je.
2: To je v kuždi puščine tak.
1: Ale popravom bym je ten pis tam šuđe jara vopče živou.
2: Ja so přes tute mase tiš přeco jara živám.
0: Vítaj, taj. Što davajú dženca ráno zabiera?
1: Pisk v puščine.
2: A te prašenje, čudla vopse puščina popravom z piska.
0: Ach tak, haj, jara dobre prašenje.
1: Lexio, ty tola zavišče vyšče hodla.
0: Popravom je to jednora vic. Vicík a vedro stej so biehu miliónu liet o to postaravoj, zo so tamniše skavy na proch a pisk rozšudruja.
2: Kak da to? Ja si to predstavč nemožu.
1: Lexio, môžeš to snano kusk dokvarnišo opisač?
0: Jara rade, haj. Pustčinách sú temperatúrne rozdžile mies dňom a nocu pomiene vúľke. To je zakvad za to, zaso kameniska pravi dvoni rozpšestrievaja a zaso romadže čanu.
2: A kotre vúskutky to má?
0: Kameň, kotrež to pravi dvone doživia, tute rozpšestrievanie a znova romadže čahanie so pukne a rozpadne.
1: A što vúskutkuje potom vecík?
0: Vecík šúdruje a rybuje rozpadanky, do niž nezvostanú jenojšišče drobné kamušky vyše. A když vecík tunle piesk dále duje, nastanú přes pieskové masy viejence.
2: Á, tute viejence, kýž s fotou vo Zahára puštne znajeme, haj?
0: Haj! Ale nie je tak, že obstia šitke pustčine z pieska. Tojšto sú z kamenia abo z vamankou, kýž sú drie runie tak suche, ale maja tvrdšiu poninu.
1: To by za kopajncu dosahalo, abo?
0: Hoj, za bolcvanie na kúžde pad. Ale tiež profijová kopajnca je so pustčine hižo presadžila.
2: Zdaujšče z pomocu viele pines, abo?
0: Tak je, jako je Cristiano Ronaldo před letami k FC Al-Nassr saudi-arabske minil, ležeše fokus vůlkých pěneze davarjů naraz na kopajnce vosreč pustčine. Tak su nastali pomene vůlke ležovnostne projekty, kýž maja nadauk šport do pustčine přinesť.
1: Ja neviem, kak by moje čivo na tajku hoco tu reagovalo, když by tam kopen cúral.
0: To môžeš jenož vúspytať, Tadejo. Vúžadanie je to na kúždy pat.

0: Na podziwie cichie.
1: Srpski rozvoz. Pojezdče. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Na příchodném posedžení Nebelčanské gmínské rady konc oktobra chce nové věstnanosta Mirko Domaška přísahu zvožit, što zdělí na naprašovanie. Zaradnický zjazk při kloštorské vodže je vojbné podvožky krajnoradnému zariady přepodal. Za přepruvanie podvožku maja 4 týdne kvíle. Na čeroším posedženiu skvaličú gmínské rádi čelio mezdrujím tvarsku prostvu za bezbariérny přístup k starému konzumy v Miločicach, když je vesný cok na tovarstvu v dom přetvaril. Nová okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plánované k letu februáre hotové. Kajž krajnoradný zariad na naprašovanie zdžili, môže sa hudžbná šula drehakle od kletušeho oktobra vúživač. Jako příčinu menuja neočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová tvar dlie trebaja. Za zanirované staré tvárenie a přitvar pak prúja, hač nemoha hudžbná šula tutej, hižo klitu vodleča vúživač, tam vutvária remesnice, hižo rume, za nová tvár vokres to lehakle přijotuja. Krajnoradný zariad liči najebač zapozdenia nadal jenož z plánovanými 15 miliónov eurami za celkone tvár. Kulturu spěchovace Towarstvo Bukece je ve fotovém vůběžování líderové končiny Budyský horný kraj prýně místno dobylo. Tuto je zjazané ze 500 eurami. Towarstvo by ve vůběžování zapodalo v obraz bukečanské serbské drastové skupiny, kýž by při mémetaniu nastal. Vidět jsou čvonky drastové skupiny ve šelakých variantách evangelské drasty Budyského kraja. Ze 7 přednoškami je Serbský institut vo dženskýšeho hač do soboty na 15. Nímským dňu slavistiky na Šilerovej univerzite v Jenie zastupiene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k deňoserbštine. Vo téme deňoserbština v rozmachu, šance a perspektíve za příchod přednošuja mezdrujím Lydia Matikec, dr. Lenka Šoučic a profesor Tomáš Menzel. Jane Slavistiky je najväčší slavistický kongres v Nímsky a so kúžde cíče abo štvrté leto na hinajšej univerzite se slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštrovská Hola přepodá zamovitosť za tvár nasypa v Parcovským jezeru na zamierový zjazk Vúžiska jezorina Zakske. To sú rádičeľo na čerošim gminským posiedženiu v obzamknuli. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónov eur plačiva. To přesaha kapacity gminy, tak viesnanostka Antje Gastorštetová. Za to přepokáza gmina zamierovému zjazky prichodným maj leto maj přirážku celkone 205,5 tisac eurov. Celkone má sa gmina při tváre nasypa z 1 miliónu euro v obdžilič. A to bychu naše pojezdče, kotrž namakáče tež na našich stronách internete a tež naše dámotné app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svunčko sa na nás smiela, to vostane tež přes celý džin tak, nekotrým ročile dre vúľa dame, ale vostane dženca sucho, maximálne 24 stopňov a více keď celce tejší žateľko lušta nímaja na mocne zaduč. Tu už je trošku menej vicika, dženca očakujeme. Júce dále veľa svunca, tež dež přeco viacem ročilu vúľa dame vostane tež júce sucho, maximálne 25 stopňov.
0: Na počach a na drohách je našim koncu najprv raz všetko poriadku, štúž pa keďže po a štyri potom trochu dále smiel Franko Brod. Keď pojče tam stý vyskač a to na vysokosti Drežďany sever.
1: Serbský rozvoz.

A vás pýtam tu netko krotkodoci bydelky nádživeč s našimi pokyvami spokojič. Čenca to môžeč v Smerdučanskej Lipje názemské vince vúdebič, a to do podňa 9. alebo potom večer 6. na každý pád. Najlepším páže sa do to přizjúče, a to pola Lipy. Čísva telefonické to namákače na ich internetnej stronie. Hačo džencinšieho môže so křižerio za kletuše putnikovanie křižerio do Roma přizivič. Kak sú v zajšvosti predstavili Serbo a Serbovky v televíze a filmach a kak sa to dženca ešte činí, v tom přednošuje serbská filmovča Grit Lemke dženca večer v Rože delným vujezdče, a to večer 7. Jutce skáčuje sa Vorklečanská gmenská ráda, a to v dôžnostnom domie Nové Vesce večer 7. Na informacijske zariadovanie k lokálnemu zastaraniu z Milinus če jutce rádvorio prošení, aby i závod na dôžnosť, přípravu a energiové družstvo Vitaj přeproša jutce od večera 6. k tomu do hostčenca Mia. Središču steje prašenie, kak môže lokálne zastaranie z Milinu znucka rádvorskej gmeny možné byť. Za špielom v opravdžitosti, tak reka titul programa skvádnostne posmiertných 80. národninov Božiny Nauka Kunišovie, hučbno-literárne portré predstají sa jutce večer na povosmich na žurli SLA Budešinie.

0: nábožné slovo.
1: Tuto má dženca Johana Hadankec, ktorá špedlí mestem Erfurče.
2: Ľubí při posluchario. V napiatých situáciách pomá čvojky, když má nešto v rúce. To je napríklad búl, když so prečuje stresy touka, abo zvúčovania s postami, když pomája so fokusírovať a nervozitu, abo snanotý strach kontrolovať. Před krótkým som sa v dajkej napiatej situácii zase namagala. Bych popúču na seminár a před sobou mojach dlouhú jizbu s čahom. Môj časový plán by perfektne kalkulovaný. A tohle bych nemiena. Što sa stane, když sa čas zapoždí? Mám potom v cúzum vôľký mešče hodinu dlho na nekaký zimný železný vauce čakať? A môj seminár? Zvučovaná s postami hižo nepomachu, abych si rožoc krukomajzala. Riečas bývoch kulku začúva rukomaj. Páličku po páličce rozpomínach potenstva Jezusového čerpina. Na koncu však nebych ju same páličky tribna pomoc fokus nua namagač. Jedna myslička je sa mi uvedomila. Když je môj knies tute čerpina a smerč za mne, za nás nasozal, dokáž nás ľubuje, potom přetraje z nami tiež kožde strach. Šako je nám Jezus sám připravil, ja vostanu s vami hač do konca sveta.
1: Nábožný svôk nema dženca na dolku a zamovitosti kroščanskej vosady Johana Hadankec z Erfurta. A s tým je 5 minčinov do 9. Čas potekím za náš posledný titul džencnišieho vusovania a tu činže dženca vo Tomáša Krauže. Z domu hič, a tu iš prijutíš vám všem, kociš netko ište z domu dženče. Vúspiešne a rianen dženče.

0: Juža Veteleta, 2006, přebežo recne centrum. Vítaj daleko, Banja, v Sarske rece za vetkubarki, vetkubarjo a hodnaki a hodnarjo v institucijach Dolnej Vužice. Přece na zimu su to čidnjone kurze, žož mogu se kvalificirovaš recne, ale teke pedagogiski a umjoski. Gunda Heiderova, jo zate daleko, Banja, sobu zagronita, vena teke šake kurzistam a kurzistkam přeživajo. Mjastem je to jużo 13. taki kurs za šake srežinki.
1: Ako kušte leto teke za se uocujom v čitnjuskim kursu, v toštom leže mame temu strove zaživjenje, a to je velgin redna tema popšom za svucovanje, za praktiske pokazki, za didaktiske nadavki, a mame nento mjastem juž drugi přebjeg, a v B-kursu za te pokšacujúce pen přižalší češi přebyk za te zachopenkáky a zo oni sú šikne s luštom případla a mě to veliký špos, ktorý jo tam uocováš a sme také veľa oda som také veľa materiála za to přigotováva vesopne zase obrazový materiál, dokoláž môžeme s tým veľkým derje také svojst svúcovaš a oni mogu ten materiál také net v Žišoni s Žišimi direktne pen navožovaš. Also to je popšom všetko direktne přigotovanie za praxu.
0: Ja, viele Úspecha a ja sa da žicime kursistkam a kursistam ve korzu a se vypenteke Žišoniach a hortach.

Se super kokotom kajnc tyženja Barkovach, jo sezonga kokoto žnjonoch svježenjo Dolni Užice mimo. Ninto se Serbe prigotujo na přiduce veliki svježen na zapust 2027. Zapustuje svježen prigotujo ga teke na Dolnosarskem gymnazium. Vesem a 20. januara zmiju jubilene svestoržaste zapust. Pytaju južo ninto za to za parami. Žovo vas, ako što byli sami na gymnáziumi a što sami ve slednych lečasetkách ten šulský zapust sobu svišili, pa také majú pred kve přídocem leše se skradu velikým zapustojským šiegom v mišče prezentirovaš, ktož ved vas jo peri pedla byl, daš píšo mailku, tu vám nento dajom, lajenes dybk pele 08@gmail.com namaka jošo adresu teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Ricne planovanje, zadoljno se rečinu odio konkretnej. Pšitvar za zakvadnu šulu Žilovje Pšižo a ve domovine kšelipi zvizki mjaze dolniju a garniju Užicu načvariš. A kutema dalšim temam nentovici Aujo Gregoklim, dobružen. Recna strategija za dolnu serštinu deje za letom getovabiš, a jo neperi až do leta 2021 čižasča planovana. Tak daloko dosegajo peneze za projekt sroka pla Serskego instituta. Ali je teka potom dejevo se uviše serske rece zamjenje koordinirovaš, to su gronili cvonki strategijske kupki projekta sroka zahadne tyžin na prednem posježenju kupki poličeske pauze. Ugronili su se zato, až serske recne planovanje ve stanju rukach civilnije tvorišnosti, statne aktyre, ako ministarstva, okresa abo gmejne, deje pak nadali zapšegnjone byš. Možne strukturelne přiredovanje recnego planovanja pla zavožbe za serski lud, abo ako samostatne tvoristvo, su diskutirovali. Donentešne usledki živarnju a obradovanju strategijskije kupki su interneše pet sroka minus plan typ.org zestajone při spomnješa zjavnost či su vitane. Vestanjemne při temje ricne sležarje ze sceveje nimskeje zmakaju se ved žincajšnek ve misče Jena. Na pešnastem nimskem dnju slavistiki bužo tam prijedna raz lažaš fokus na dolnosherske rice. Serbski institut jo zastupione ze svojskiju tematiskiju rundu ve veci přednoskach žove to ktere šanse a perspektive dolnoserska ricma. S tim kšie spechovaš dialog vo veživinju rice, teke ved gornoserske rice buže to grono vesem sližarkova sližarjo instituta obžilio se až do sobete na fachovem zmakanju. Modosne gledajo skeptiski na strukturno zminu Užice. Vesem 100 modostnych jo nimski zvisk živarnistvu DGB ve Bramborskej a Sakskej Užice aktualnie obšašał, kak gledajú na zmiene svoje domuni. Styria 60% obšašanych miaze 14 do 27 let cujo se neinformirovanych vo strukturnej zmienia abo nema žednogo zdaša vetogo. Zapšegnionych do zmiene cujo se 18%. S tym pekšacujo negatívny trend sliednych liet, DGB južo 4 leta také napšašovania možinie převiežo. Také negatívne pesužujú mode lúže živienskú kvalitu svojej domuni, skoro povojce obšašaných, co Užicu spúštiš filiúcich perspektívu dla. Małomiestne obšižujo to ucenie ve zakladnej šuli Ludky ve Žilovie. Niento jo pelepšenie vedvížeš. Přiduce leto, co město prijedne kšace ceniš za novú šulsku přitvary. V tom jo informirovala šotoka Doreen Mohauptova konstruženia na regulárnem vejsnem obchoženiu. Ako groni město po napšašaniu serského programa, co investíciu zapisaš do přiduceho gospodárskeho plána 2007 a 2006, do gromady zaplanujú 200,000 € za novú tvary, ga budú zachopiš s tvarjením a ga bužo getove pak nejojasne miesto uchada vedvěcilietnýho tvarinia. Šulská viednica Madlín Gáržic jo vespět na to pokazová až také vítaj úcpa lídujo dla přemavo úcpných rumnosťů. Dolná a görná Serbe deje věci kromadu rosť, to co domovina. Zvětskové předsedárstvo jo dla toho založilo nový úběrk. Ten dej na tom živaš až cujo se tamne a tudejše Serbe věci jako jaden lud kroní cvong Franciska Albertova. To je špíš kšeto například se skromadnými projektami župu. V úběrku jsou do těch měst David Státnik a Bjarna Cyš, takže neinteresirované mogu se přidružiš.
0: Jadro
1: Pono lečojske vjetro obražio teke žinca nam riednočki žen ze spedobnimi čirvažasča gradami a jano por mrokavami, ali je to nevaži, htož ma šangzu daš se. Ven uparajo, nežli odja zase zimnej, viče bužo samo styria dvažasča gradu, šak pamrocone bužo, konc tyženja se čoho bužo ochvožiš veto ešte s temperaturami okovo dvažasča gradu, dešč nio vedvižeš.

Sledujo naša muzika Čuženja ten raz s nazemskimi spivami. Predne nazemske koncerte laže juža za nami v Slepem napšikvat. Pšenem jo neželu spival hor do nosarskega gimnazijuma. Šem vece nazema ubar violist, šem vece mežeme se jaseliš na ten cas s muziku. Dalšne nazemski koncert buža 24. oktobera ohoze, tam doživješa serski folklorne ansambl Vudvor. A že nie musíš o tak dôjko cakáš, grajomu vám už o nento štucku ve toho ansambla. To je úriesk z ich programa, s ktorým sú ustúpili zgromadne se spřespelnými. To je bylo na folklornom festivalu Ochoze pred niekotarými letami.